0: Vímid a geistet an chin leis an óir an buachalí ón Manacó le boom agus tá mission seo band salt as an manglam álin a réití Amy ní choning gan seo. Mó hí seo an dhíomh de tamad a tuairt air, agus féidir lib se bhuar meithiún na sahuairt ar a manglam seo, chuir mud an edis in airde ar na meán hóisiúlta agus is féidir lib an manglam seo a animnú agus beid dúis le fáil ag an téithiúr san tánim is fearr ar a manglam. Tá mé haon héis blaise ó camera Amy, Brannan Chanús isce portaí catar sa muna ach bhfuil is ad bid go an blaise níos saise tá se Ie, tá se láidir, Amy.
1: Sin an bhaile fear lení Diana.
0: Is féidir aon na gan alcohol dar nóí freisin. Ach rinne mud seo típol in stúdio, mar dúirt mai tá ar bannéil taí seachain. Stacey ní rifa agus Aisling Fuller agus bei Van na Manglam ar a bannéil lin in sinní Amy ní chunning. Ceic a leor, dáiscéal tó, hárla gomad in seo leis na Manglam. Aisling, cedá dáiscéal in na seachtana?
2: Mó dáiscéal, Is ní Josh Gale go chula dinna agus Josh Gale don hain go me cur me chéad kilchairm ar siúl sa rúsin do.
0: Ínta cochar, bú le bus tilt ag a sin a wana.
2: So, in mí sáin ar cúigú lá, bais a sing tóxus galú is a tamag cnú gamór leis.
0: Ínta, tamag a sú gamór catú tilt a sáchar ís is cúpla óra anela a chasa gún, Aisling. Stacey, go tú brannu ar Aisling.
3: Ó, cínta. Cínta. Barrier.
0: Agus inni sem cyda dó sgil yn y siachtana?
3: Well, dó sgil... Dó sgil tas, ystoi. Tá Niall Hóra yn Bali ed Camcwrt tipyn o'n dawn. Agus tá sia heis tasi agus tá mwyd heis ffecal yn mewn hôl sil ta gwyl siat sbaint almost go Liam Payne y rhe on tor on end of an era. So, siat yn Niall a heinis tas yn nyrchdus agus tá voice note o'n Liam a play har speakers thoi agus it's just it's rud
0: an zas le homos yeah. Ileidu go Liam Payne trashan go hallin well tamud a gol manglam in chas the studio a reita Amy run agus fach agda snack bag of a an fresh and Amy ni chodamud fwy vru an chinu agus ni chodamud brewart na snack in the reita fos ach beid a gul reita chatiat galua ar na snack in the matan press fala samala is Stacey inish chun fwy na briski dintas plashtach
3: Bhan dinis go bhrán ama ar milliar nóti, tá nere termiacht bainteach sa scéal seo. Nó, ní hean ólí misi, so bíach fáid aglí. Ach, go bhan úsach, tá cínal project muinithe ag NASA, chan bacha an cookies seo a 3D printail, ach tá sé dinta as plashtach.
0: Sás?
3: Ia. So, Mae hysgyns ar y sgael na gydwyrn siad yn blaistach go gysda agos go nichyn yn gysda a agos tag yn siad mach in whatever way mae'r ofer bacha rydych chi'n stod yn leite mae'r frisg wel mae'r stoff o tatu na'n reitach yn y fisga
2: yn y fisga so ni fiw ni'l yn brisga rhaif jinta
0: ni digestive atan
3: no chi'n al mask gael substance dy chais cynt agos cyrn siad ystaf sy'n machina Oh, is that well? Neil Samuel, I'm points.
2: Ashtuk the roar, like
3: yeah.
0: The Martinikins are harsh and show richer Ashling. I'm lash off a row.
2: No, I mean, there's some my kid would go to Jintas plastic, so like I'd say, East Nation Rio, my hand, or you know.

Caru canna si dirvánach idir cirténa agus ilá neidí. Beimudí gíri fersin gus na clafí gríva sínsid a stádi jarlti, nédín le kiri hír agus in temple nú leis a réaltocht. Beimudí gundan na mí, gung clafí leich anna sínsid pele idir wolf tón agus

0: frost a chola goodie Caitlin ag phoebeanmedia.ie. Agus cuidig champagne na héisian an dangan tús leis na navachtas a gréif comórtas an chúnta trohóna nov bis a gimmert e gwine an spa at a carú chéise seacht a bark á stín de stach a mádach at suntúr kiri hir aig at a nadín is sa a gheraltig at a lehúr chéise hén agus na yigsan beng an ghaeltacht ag túr aig at a dampel nó at a lehúr chéise chi leis sin bina gaif nocht an deskert.
1: Nu ja de tweeskurtje na chaleu ik mij dat die anlen. Te zou kunnen jullie gerd die gunnen gal gedanikes door James Kildavy of Jerry Ganter Lichter Canning of hoes na schachtingen Slen Sewelche. Won de gerd die bijachas lusje fobbel as a godju. Ik gradam nation te radio emro na bliana shavi or shuli gil chanyir jiri la foran wersh gilta banora wunche ma sarana kriltrat la gaelic. Si Michelle Nick Griana a choran na Claire Bersh gilta laherin shas na daribaga aga shakana ro galahar liri had an Claire. Branu banor da kriltar sang chol na bliana ar gomul macruari aga sa Claire an kosher chol a vina chora laherigan shas na daribaga o lun gajardin. Tá go tethal ar chuigir iascar am a thóchásta na seáin má Jean Jardín. Cúrú fesar wed tethala, Fort Rush, agus gair de cóstan caislan nua a drahe iei momachu go Jean Seacht má Jean Jardín. Nair a chreis de leher, bhí baid iascarach de lin ein baid a haring siar o na caracá ar hed, agus bhín baid ar a vala rás go Calafort a caislan nua. Rhin baid tethala, Fort Rush, a gajat de baid iascarach de eitule an baid a hanlacan a rás go Calafort an caislan nua. Dúirt an teachta deile Charles Ward gúil go leor ibrithe san airneal phoblaí a thosaí gobar de réir rial an teachtain seo faoibhrú airigeidis agus ag straithailt le milíic. Thug an teachta Ward le fiosta deile teachtain seo gur leor se le go leor ibrithe bail de chréabaithe le Tuircanning agus ina seáin de Chumann Altraí agus bán cabhair an na héireann in na measc agus go bhfuil se cruisteach go mór athrú nach bhfuil a rialta sas do ghaling lic leis na héileamh atacu ó thiú cúrsaí paiada. Creidin siad nach bhfuil measar bí go rialta sa who would dure to check the ward. Jimpisha ir a tenish to Simon Harris a chintu go goran a realtas tarishkint yunta a scór na gerd chaman a choran an rethe balshkihe an sanerif. Dinti Eamon Brown stuut har cunta planala pobl agus cultur na corle la rún an corlear Jack Murray gur chiart a hanta sa hort an chiangal a vig Wolf Tone a vi a hanta sa stair la condai gu na ngal. Wo forsi na bratanya Wolf Tone a la suli suli an shak a jeg na hasa haakt. Dúirt a corlear Murray gur o bunchig Wolf Tone leis na sé condai chamai agus gur chiart a corle condai gu na ngal chiangal a chaho la corle cairra gire agus val farste la shgiel an chianare a chilleru. Dúirt Eamon Brown gynnean her play ar na cangl idir na corlí agus tisha dohosa gomona har fóchaste leis an chest a flé. Heb ar hera leith na Gluastan in na ngál sa sgrúdú testal nesint a Gluastan na NCT a mi fan fóvar im leana dar ar figuriúr a falsi uniu. Rannu testal ar chuig vile tríchead na has a hín Gluastan sa chondain vís o chiart agus heb ar chiga sa hín fan gaid din na Gluastan sin. Ba na na testal nesint a Gluastan gari baga an tein anad in a riri lan ysmo na leith din na Gluastan pasel ar a vís o chiart. Rannu testal ar sechead siasca sa hín Gluastan agus díri la cuica sa cuig fan gaid dan y Glwish Junction Pasel. Wyn yn snawi, Mona McSherry y Sliga wyl cangl ledger y cila dwi'n ngal bonor y snaw brali ceid madr na man e corn don ysgi ac dy gafile gys y ffis y sê y macw yn synasr baian trenon yn ie. Giri la McSherry yn res y creich niw sechia dech y momachy agos cyrra second. Wyn McSherry bon arigaj y snaw brali iechyd madr na man yn sy'n comortus cyrna jyrdyn. Wyn Cambucha na Deli gradam creu dan joch gan alcohol y sfer y gradam blas na heran sy'n dangen yn ie. Si Marianne i gwnnw y wanyn colat yng Ngorth y Chorcio sy'n blian na hwn. Sgilti baes, ffwr Philip o Fril na Phil mor y ber anhyr ys Clos Wyrra sy'n y Corcra na Dyri Bygy baes yn y Nadaltrynys yn Alchari. Maren Trwyr Mac ag ysnyn y Wenglish chymau la Jeref ar y Wen ag ys Trwyr Jeref. Yn yr arad a torri Rortis na Dyri Bygy y Mwera ag ys Jilwyn o'n cehar y chlog gyhan podjyn ni gyn hoch dy chlog a sy'n ar y chart na wale lan ar y negeisyn da hailach y Wen. Corhyr Philip o Fril y Rilic Wehar y Gachlan yn ei afrwn y chyniag y chlog y ja pobl gan lwych y jymwerch. Ni fe i ffordd y chaf modyn y torri. For Jimmy O'Gallagher na Jimmy Farragal mar a bear anhyr is an Lian Carigart a gyrfys a charman o gwyhwysdol bwes yn Orlan Litter Canning yn ie. Bysia sheb Lianna Lacash yn y jiri sgor. Mar yn y fan chela an

Tá glór chobog agus chomiliis agus chohálainn an sin ag Leanne Rimes as Mississippi si chualamid agus Amazing Grace canta go hálainn ar fad aice. Is cuiimach le a bheith géisteach le bliantachain agus si a casa. An tóir an álainn sin Blue más cuiimreach lí bé agus bhí se le fáil ar an album Blue thug si mar siar 96 sílam agus Vi mae chod tókíl yn y glor agus ta gwni, ta si har cian ar fad chyr blian yla cwys yn da sgwyr y ta si agus ben yla y fi yna cwm ag ylwyr orain chyma cian a hartar nidig nwy chynnw mar sin a hosa si mach agus anw nad yn dermad ar yn oran olyn sin how do I live si'r nidig nwy chysiacht y wad bor na gartyni y mach ydy. Rwyf y sin fi mwyd i geisach le ceil ach yn speirfan yla yn yryd yla Leanne Rimes chwol y mwyd yla Langley agus Chews in Texas agus fi the highway min anion chin agus against the wind. Showin ish Nigel Connell farach angalora maholsing armon agus at the Rural Times.

Alagiri, agus for gate von Shakati Clona Licole Bean on the Ban Augusta, near Kuel, agus near Thor and Amsarib, at East and Nacht, Edisha, agus and Leichlog. Sulungwan Shiblom, agus Anota Sulungwan Shiptanum, as Clor, Nehisha and Nacht. Philip Changwali and the Lum, Egg and the Vertex, Kugahin, a Kug a Tree, no Hocht Garani, a Hocht a Hocht, O Hua, on the Ver WhatsApp, no Nod a Hocht a Shacht, Nod a Tree a Do, Kugi Kug, a Kugi Kug, no Shall Reef as the Kilbean, a Garti Punk IE, Gustamaja and the Mound, O Shelter Fishing, Agus is Philip Tachtrach to Harain, and Shane Fishing, Agus Sulanguish Berfad Gama, Trinona Brow, Sativ Shatira, and Shot Gasla Ganamara, Sulangu Aula, Shabikanatu will to a Gaste. Er fod yn dawn fawr. Dad lwy ysgynnu am tŵsach noir yn ocht agos bwych ysle Colm Gannon y lliol a siach o ffadilwm yn o Colm y wyl bain tegol ysio drwym yn sio y gwn y maro gar o'r gwrs tog yw hol y mast yn ferico ach y wyl an an chiangol gydio ag yle gwn y maro agos le stil lliol gwn y maro agos an fesige er yn y lliol tori y chwyrwyf y hyd hyn Ernw John Gannon chymale Sioni Fetwail y Magdanacha agos Ernw Johnny Forig Fyter an fesige frysyn Ernw er Martin McMahon gan den chlóir agus cultúrí móra eile mar sin. Well, tá an Louis Ganusha tá cimach agus tá sé le fáil inis le canacht ar Bandcamp agus bé sé le íslóda le gén ar agus an dáta amacha mí dhéar a fóvid ach tá sé le fáil inis agus is féidir líb éisteach le cúpa ceang na rianta hana hén. Agus live in Boston at Tunes on the Charles in Tanimatar at Louis Gano le Colum. Agus tá an tarigad ar fad hukas on Dialachan seo a gael gudí a níle Tunes on the Charles agus an tarigad a úsaid arnú le hain níle a chud agus a chuinyal i gimacht. Eisiau mwyd leis y gyd rwy'n a tá Edan Louisga, The Plough and the Stars agus The Sally Gardens.